segir í gang í dveit Dona Bónika gang í dóitna Nind gilt mér mænind kam í fulanga Í bí mér tsfrei und bring mér nitt kfanga Weit, weit, weiter vor dir